Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

Dnův zála zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón, a já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem vám.